0: se opravdu jmenovala Elian.
1: Elian, Greta, vždyť to máte v těch topsech.
0: Pardon, pardon, tam jenom E-M, nic víc. To může znamenat třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo tisící...
1: Ale je to
0: nebo spíš... Emilia Makropos, pěkně zkréty.
1: Co to děje?
0: Vy jste to věděla?
1: No čáta, jak to víte?
0: Ne, prostě, závěť je řeč o jakém si Ferdinandovi narozeném v Loukově 20. listopadu 1816 a v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Makropulos Norus Evangelský, otec Grekán, mater Elina Makropulos. Zůstane zavřen.